Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Rádio Orion.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Orion.

0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: až po jeseníky. Jsme doma tam, kde jsi doma ty. Hit Radio Orion. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podcast Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestují a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Parkování v Ostravě Porubě bude o něco snazší. Město bojuje s nedostatkem stání a proto průběžně buduje nová parkovací místa. Asi 20 jich teď nově vzniká v Opavské ulici. Hotovo by mělo být ještě do konce letošního podzimu. Součástí akce je mimo jiné také výsadba nové zeleně. No a jak vypadá dnešní předpověď počasí? Opět bude teplo a zpočátku i slunečno. V celém Moravskoslezském kraji čekáme polojasno a postupně oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají mezi 19 a 23 stupňů Celsia.
2: Mega výprodej v Motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně no už, jo. Dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co ten řekli, že to dají dolů, hele kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko.
0: Hity

0: Anthony, tohle je Hit Radio v 6.07. Krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo...
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. A říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci. Jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás?
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali? 777-937-777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám tu sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezké ránko. Yeah.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic,
0: a nakolik,
1: to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světla nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí.
0: Mhm.
1: Tak tyjo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte, proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat tohle? Určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: O dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda. Jo, že hladový oko vydrží. No a čavče, já jsem včera jel do toho nového města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadanej a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Za malou chvíli muzika, rehab i na DJ Seš. No a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehoda vás teď ráno může zdržet na Hodonínsku. Dávejte si velký pozor u obce Rohatec na hlavním tahu, kde osobní auto srazilo srnku. No a opatrně taky v Brně v Kuřimské ulici došlo k havárce vodovodního potrubí. S opatrností tam projedete.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio Orion.

0: odpustit už ne.
1: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
0: Já to miluju.
1: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je 6:30, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 tisíc korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opáchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Já jsem si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na řebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnař, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a 1.

0: mistrovství roku, a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Tak. Prostě z jakého té roku? Mě to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012, nebo 11.
0: Nekecej, 2010, to je tak, pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015, 16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej. To si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama.
0: Jakože nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně do nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchám, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud nám teda ho Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přihodíme ji dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
8: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda teď komplikuje ranní dopravu ve Zlíně, opatrně v Gahurově ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Už by u toho měla být policie. A pozor taky na Vyškovsku, kde je nehoda na výjezdu z Habrovan směrem na Rousínov, kde osobák srazil srnku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Já na to koukám.
0: Máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc. Pak tady vidím 3. místo Žamberk.
0: Jasně.
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo
0: Turnov.
1: Turnov,
0: ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč?
1: Kdo to
0: sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, tam tu je moje dívka, jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu, kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči, Night Radio do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: a zas.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
6: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,70 Kč za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 Kč za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouho nedaří. A koukneme do našeho regionu.
12: Frekventovanou silnici mezi Jablunkovem na Frýdecko-Místecku a slovenskými hranicemi obsadí silničáři. Od příštího týdne se bude opravovat a řidiči tam tak budou muset počítat s dopravními komplikacemi a také se zdržením. Nejspíš až do jara se totiž bude místem projíždět pouze kyvadlově. A co nám na čtvrtek slibuje předpověď? Na Moravě a ve Slezsku budeme mít taky dnes většinou polojasno. Přechodně u nás může být oblačno. Naměříme mezi 19 a 23 stupňů. Na horách pak do 18 stupňů.
13: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
14: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Ahoj, dobrý ranko.
16: Krásný čtvrtek vám všem.
17: Snídaně šampionů.
15: Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
16: Jak to?
15: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačkat tady ty tlačítka.
16: Já se bojím otvírat pusu.
15: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme.
18: A počkej.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, stopíte, že jo?
1: My, no rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale nemusím se přiznávat tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, jo, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... A prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam je to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Já, když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte? A topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut.

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se o tom tady bavili ve studiu, u nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: No, dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimně 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímotopem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímotopem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 000 korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno. Takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko, takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Mě to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: V ruce i nohy mě mrznou.
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně jestli si vzpomenete, jo, rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Sevengr. Ty kráso. Opravdu to zadáváme.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujem, ale tohle, páne bože, to jsou vzpomínky se na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no, budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi, spíš co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717, díky za vaše zprávy, krásné ráno.

0: Saints. 7.19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut, i rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5 000 korun na nákup sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
9: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Vítkovičáci, v pátek do Mustang Areny. 2. října od 17.30 hrajeme další kolo Tipsport Extraligy proti Energii Karlovy Vary. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho. V pátek 2. října od 17.30 v Mustang aréně proti Energii z Karlových Varů. Za Ostravu, za Vítky.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči pozor na Frýdecko-Místecku. Na příjezdovce do Dolních Tošanovic směrem od Vojkovic došlo k vážné nehodě, při které osobní auto srazilo chodce. A opatrně taky na trase z Hodonína směrem na Veselí nad Moravou, kde je nehoda za Rohatcem.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Hit Radio Orion.

0: si dáváte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Jsou věci, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no.
3: Já odcházím! Já odcházím! Dobrá topa! Já odcházím!
0: No nic. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
4: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno. A

0: A dnes, když to slyším, jak se připadám jak v tom klipu, že jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se zažil jenom otrapný for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš? Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o tom, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Rádio za 2 minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát, rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity, tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky ráje Where is my husband, no a řekneme, jak to vypadá na cestách, bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
5: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ.
11: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení teď čeká na Znojemsku, opatrně na výjezdu z Lesné směrem na Vracovice, kde havarovalo osobní auto. Přibržďuje se v obou směrech. A omezení provozu je taky v Ostravě Hulvákách, pozor na Mariánském náměstí, kde zastavilo osobní auto s defektem.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle hraje 7.53, where is my husband, a Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is my vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někdy něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No ty jsi to psala do společné skupiny a já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se ho nepotkám nikde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie, tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet, říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmíny vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba, ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: No, ne, on ho opravdu umí ovládat na... No jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba a já, když jsem doma sama, tak to dělat nebudu.
0: No, tak ten pěkný idiot teda.
1: Kuba?
0: Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, jasno.
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, Gone, Gone, Gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
9: Parkování v Ostravě Porubě bude o něco snazší. Město bojuje s nedostatkem stání a proto průběžně buduje nová parkovací místa. Asi 20 jich teď nově vzniká v Opavské ulici. Hotovo by mělo být ještě do konce letošního podzimu. Součástí akce je mimo jiné také výsadba nové zeleně. No a jak vypadá dnešní předpověď počasí? Opět bude teplo a zpočátku i slunečno. V celém Moravskoslezském kraji čekáme polojasno a postupně oblačno. Nejvyšší teploty dnes vystoupají mezi 19 a 23 stupňů Celsia.
10: Mega výprodej v motoparku. Moto oblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Čauky mňouky, hezký ráno.
15: Krásný čtvrtek.
16: Snídaně šampionů.
14: Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno. Jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin. A jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
17: Hit Radio Orion.

0: a přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ona to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Hmm. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda, klapsbovou jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde? A ta Jasmin, jak se bude David ptát, ne? Tady David v důchodu se mnou a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase
0: no.
1: rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy? Kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte? A kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by se přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá, pravdivá. Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho
0: jména
1: druhýho.
0: Teď my to máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na RD, na displeji. V RD chcete špatně, tam má být jenom Miley, když se no. přejmenovala, že jo. Nicméně, ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá, mě to přesvědčilo, tak uvidíte co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo, tak. Let's go.

0: 9:15. Za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuze, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze 6 dětí, mamka se činila. Já sama vždy chtěla 2 až 3 děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Milníka.
0: Děkujeme, děkujeme taky. Posílám hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla 2. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odroslejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se během mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako 2 sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Hmm. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít 2 děti. Mám 2 děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou 3, protože píše, ahoj, táta říkával, že 1 dítě je ostrach, 2 pro zlost, ale 3 to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás.
5: Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,
0: nikdy, nikdy, nevíš, to je prostě hned. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky, přišlo toho mnohem, mnohem, mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 818 na Hit Rádiu, pojďme na to.

0: Fajn Rádio, tohle je Divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad i vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespanedeš páříma s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
8: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarod prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: Hit Radio. Hit Radio.

0: Srdcovky Hit Rádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Začínáme v Brně v Jandáskově ulici. Policie tam řeší nehodu osobního auta, ke které došlo přímo na mostku. Počítejte tam se zdržením. A stejně tak i na dálnici D1. Na kilometru 279 směrem na Ostravu je odstavená porouchaná dodávka.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Orion.

jednotlivých útržků a ruličky přifukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Naproti sídlu sejmu Dolní komory

0: proti Rusům.
1: Hele, zpátky k té první zprávě, jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrz k flace se nevyhnula ani toaleťáku, to je brutal teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím mě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme? Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na půl devátou, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
2: No, je to romantiárna naprosto.
1: Je to romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme. A vy si to užijte, no?

0: Single X a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hitrádiu v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se myl, už tady budeme dlouho.
1: Neboj, to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě je to 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je pštron,
0: to je, to bych neřekl teda. Že když o tom budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný v éteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli, tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou.

0: podcast Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

Zapněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 51, Adel, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: No, to je taková sražená
0: kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře.
1: Jo.
0: No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem se koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak já to je klasika, netuším, ale já to mám, tak netuším.
0: No. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale
0: jasně,
1: ten naráží furt.
0: No, děti prý letos si chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black, Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Avicii, ale Black Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v nákupní ulici nabouralo osobní auto do zdi, tak tam projíždíte opatrně. A v Krnově v Bruntálské ulici pro změnu nabouralo osobní auto do dopravní značky, tak i tam dejte pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat 3. jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Křečové žíly trápí až polovinu dospělé populace. Kromě estetických vad mohou přinášet vážné zdravotní komplikace. Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie nemocnice Agel Třinec Podlesí ročně odoperuje na 600 pacientů z varixy dolních končetin. Je to nejvíc v Moravskoslezském kraji. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabúku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
12: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
1: I dneska u nás bude docela hezky, většinou teda polojasno, odpoledne se může zatáhnout, ale žádný déšť ani přeháňky nehrozí. Teploty příjemné, 19 až 23 stupňů.
9: Hit Radio Orion.
1: Je čtvrtek 1. října, svátek má Igor, hezký den vám i dnes přeje Karla Michalíková. No a dneska probereme samozřejmě to obrovské zlevnění pohonných hmot, wow, jako opravdu nevídaná úleva pro naše peněženky, samozřejmě ironie. No taky si povíme o tom, že vláda přemýšlí, že ke každému voliči připočte navíc i hlasy za jeho děti. Jo, tak to taky dneska rozeberem. Teď už ale Kelly Clarkson.

Ladíte a posloucháte Hit Radio Orion s Karlou Michalíkovou. No a kde se v Česku žije nejlípe? Podle aktuálního žebříčku to je podruhé Turnov. Jo, hodnotilo se 206 mikroregionů, dokonce podle 49 různých ukazatelů. A já teda nevím, v Turnově jsem nikdy nebyla. Nevím jak vy. Mně se třeba na Ostravsku žije fakt dobře. Máme tady krásné město, které se podle mě poslední roky fakt mění před očima. Beskydy, Jeseníky, kousek, dálnice na všechny strany. V Polsku jste z Ostravy za chvilku. Ještě tady máme dny na to, spoustu skvělých podniků a firem. Vznikají tu nové projekty. Takže možná nejsme první v tabulce, Ostraváci. Ale já bych se s Turma nikam nestěhovala. A teď si možná říkáte, však ty nejsi ze Starého Jičína. My tě známe. Co to mluvíš o Ostravě? Ty jsi ze Starého Jičína. Ale já v Ostravě pracuju, takže druhý domov, chápete? Určitě to máte někdo minimálně podobně.

0: vaše možná lehce lenivé dopoledne. Třeba máte volno dneska z práce a tak odpočíváte ještě s kafičkem v ruce. A to je dobře, protože dneska je Mezinárodní den kávy, takže jestli jste ještě dneska neměli kafe, máte velký problém. A jestli jste měli jedno, podle mě potřebujete hnedka druhé. Káva se mimochodem pěstuje ve více než 60 zemích a závisí na ní živobytí asi 125 milionů lidí. Takže až vám někdo řekne, že pijete jako moc kávy, tak mu můžete říct, že podporujete světovou ekonomiku, tak jasně. Já teda bez ranní kávy jako funguji velmi omezeně, myslím, že podobně je na tom půlka Moravy a Slezska. A tak se ptám, kolik káv teda už máte dneska v sobě? A jakou kávu máte nejradši? Napište mi.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický Fiat 500, prostorný Fiat 600 nebo praktická Grande Panda. Stavte se u vašeho dílera Fiat ještě dnes. Pavla Strast, Chlebovice, Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
10: Máme ji!
11: Naši novou akuvrtačku.
10: Jen za 799 korun.
11: S baterií a nabíječkou v ceně.
10: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
11: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

Rádio Orion, s vámi Karla, za moment taky kapela Buty. My jsme pro vás vybrali hitovku Krtek, kterou jsem teda tak 5-6 let, ale určitě neslyšela. A je mi jasné, že text umím. Jo, ten text umím naspamět stejně jako vy, protože i to se mi občas stává, že třeba písničku neslyším 20 let a pak ji jako v rádiu zahrajem. Jo, ten text umím naspamět stejně jako vy, protože i to se mi občas stává, že třeba písničku neslyším 20 let a pak ji jako v rádiu zahrajem. A já si normálně i po těch letech

0: Rudimental za námi. Field Love. Před námi třeba Skript, Shakira nebo Disturbed, než si to ale všechno dáme v plném znění, tak ještě předám slovo naší redakci, která vás pozve někam ven za zábavou. Tak se nechte inspirovat, pište si, ať zjistíte, kam vyrazit, a přejeme vám hezký den.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyrazte na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé Louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u kterých si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé Louce v Ostravě v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3+1 Praha Kobylisy za 9 milionů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v Nákupní ulici bouralo osobní auto do zdi. Stále se tam projíždí i opatrně jedním pruhem a na místě policie. V Krnově v Bruntálské ulici nabouralo osobní auto do dopravní značky, tak i tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shopro přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát!
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Největší hlubinné akvárium se žraloky, rejnoky a dalšími mořskými rybami v České republice vznikne v novém vzdělávacím centru Loděnka v zoologické zahradě Olomouc. Stavba centra začala letos v březnu a dokončena má být v roce 2028. Celkový objem dosáhne 350 tisíc litrů. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun 14 haléřů za liter. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouhodobě nedaří.
9: Mega výprodej v motoparku. Moto oblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
1: Dneska u nás bude krásně jasno nebo polojasno, odpoledne se může zatáhnout, ale pršet nebude, nebojte se, naměříme 19 až 23 stupňů na horách kolem 14.
7: Hit Radio Orion.
1: Je po 10. hodině, hezký den přeje Karla Michalíková, za chvilku vám hezký den popřeje i můj dnešní host, počkejte si na něj, nebo spíš na ní. Hit Radio.

0: Kristýna Perry. Na Hit Radio Orion, krásné dopoledne. Teď další zpěvačka, ale taky lékařka, podnikatelka. Člověk si vlastně říká, jestli má její den taky jenom 24 hodin. Naším dnešním hostem je Jana Bastian, kterou možná znáte taky jako doktorku Janoši Murdovou. A dneska si budeme povídat nejen o tom, jak se tohle všechno dá zvládnout, ale taky o akci, která už příští pátek vlastně propojí stovky žen přímo tady v Ostravě. Tak Jani, vítejte u nás.
1: Krásné dopoledne, je znova v éteri, to je super. Děkuji za také krásné intro. Moc se těším na dnešní jako rozhovor.
0: No a začneme vlastně úplně jednoduše, protože jak jsem říkala, jste lékařka, podnikatelka, taky zpěvačka. Mm-hmm. Co z toho jste vlastně jako nejvíc vy?
1: Já se vždycky vyklučkujem z této otázky, protože hovorím, já jsem umelec na poli medicíny, to znamená estetická medicína, a na tom stage si užívám zase to umění hudby, takže já hovorím, že jsem umelec, ale srdíčku je bližšie, a vlastně ten obrovský plán B, podnikatelka, lékařka, vznikl jenom z důvodu toho, že jsem chtěla mít nějaké jako istoty do života, nějakou stabilitu, protože ta hudba v podstatě uspět v něj je strašně náročné, a aj rodiče povedali, Janičko, študuj, protože nevieš, či sa tou hudbou uživíš, a musím povedať, že ako vzniklo to ako plán B, a teďka sú také ako rovnocenné a hovorím, ja som umelec, tam aj tam.
0: No ako máte fakt nádherný hlas, úplne zvučný. Super, stydím teďka mluvit. Když sa na vás niekto podívá dneska, tak vidí úspěšnou ženu, ktorá toho zvládá strašne moc. Ale byla niekdy chvíle, kdy ste si třeba sama říkala, tak tohle ako nedám už.
1: Mne pomohli hodne mentory, pretože v určitej fázi, keď sa biznis a aj ten show biznis posunie trošku ďalej, tak ať vám z toho nehrábne, tak potrebujete niekoho, s kým môžete tie toxické myšlienky z hlavy dostať, takže mentoringy, koučové, toto ja schvaľujem, a dokonca aj na samite budú mať, keď už môžu k tomu odbočiť, ženy možnosť si vlastne zadarmo skonzultovať s mentorom niečo v hlave, takže či som podnikateľka, nie som podnikateľka, hlavu treba čistiť, usporiadať to tam, dať to do šupličkou, a v takých tých ťažkých chvíľach mi to hodne pomohlo. Môžete mať psa alebo mentora, vyberte si.
0: A nebo oboje.
1: Alebo oboje, kdo má peníze, let's go, obi dve sú dobré.
0: A vlastne o tom to celé je, že vlastne za každou úspešnou ženou je nejaký príbeh, ktorý je na první pohled třeba ani nevidíme. A vy ste také součástí projektu Do ženy, a už příští pátek se v Ostravě uskuteční jeho velký summit. Tak co pro vás osobně znamená být součástí takového projektu, který vlastně propojuje ženy s odlišnými životními příběhy?
1: Já milujem spájanie sa, komunikovanie a byť otvorená veškerým novým impulzom, ktoré prichádzajú do môjho života. A je pravda, že si pamätám XY let zpátky, keď som narazila ako podnikateľka. Ja neviem, či mám okolo seba kamarátov, ktorí sú ako v hlave stejne, že chcú robiť biznis, ale v podstate chcú byť funny, chcú mať čas na tú kávičku. Tak summit je práve to miesto, kde som sa začala cítiť doma a prijatá, že tam sú ženy, ktoré ma podporia, myslia stejne, chcú niečo dokázať, majú ambície a možno ešte nie sú vo fázi, že vedia, ale sú tam aj ženy, ktoré fakt vedia a sú akože ambasádorkami, a budú tam nejaké panelové diskuze, kde nás trošku namotivujú. Takže mňa to strašne baví z dôvodu tohto komunitného spájania sa, a hlavne žien, pretože viete, ženy, emoce, muži sú viacej strategicky v hlave, neriešia tie emoce toľko, koľko my. A ten priestor na tie emócie tam bude.
0: Je to tak? My sa za chvíli podíváme přímo na Do ženy summit, co všechno tam na ženy čeká, proč by si na sebe měli udělat jeden celý den pro sebe, a jestli je tahle akce opravdu pro každou z nás. Zůstaňte s námi.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Poetika na Hydrádiu Orion, krásné dopoledne, no a možná to znáte, práce, děcka, domácnost, povinnosti, a když se vás někdo zeptá, kdy jste naposledy udělali něco jenom pro sebe, tak chvilku jako musíte přemýšlet. No a právě jeden takový den pro sebe můžete zažít už 9. října v Ostravě. O Dženy Summitu si dnes povídáme s Janou Bastien. Ještě jednou hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, Summit, wow.
1: Wow, já ani představte si teda ženu, která nás teďka poslouchá v práci, má rodinu, má spoustu povinností a řekne si, já na nějaký ženský summit, ale nemám vůbec čas. Jako, co byste jí vzkázala?
2: Nikto nemá čas, dobré, takže check, splněno, jste hodný adept, abyste šli na summit, aby si ten čas zrazu si vedeli nájsť. Samozřejmě nemám rada akcie, kde se jenom jako vzděláváme, kde se hovorí jenom o tom, jako ten biznis máte robiť, je to takové hodně edukativné. Tady summit je pojmutý i tak, že žena si tam najde relax zónu, headspa, může se v podstatě jako s lidmi porozprávat, dát si kávičku, takže je to aj příjemné s užitočným a právě je to i pro ty lidi, kteří přesně mají v hlavě tuto myšlienku. No, já to nemám čas, já to nezvládnu a čo ty toto. Hele, ten systém, keď vám někdo robí v hlavě nějaký zkušený, nielen mentor, ale i ambasádor nebo nějaký zkušený podnikatel, tak zrazu se vám možná uleví a z toho dňa zrazu zjistíte, že se vám zmenil život.
1: A bude z toho žít podle mě ještě 14 dní. Aspoň já jsem to tak měla loňský ročník. 14 dní jsem z toho
2: skutočně,
1: žila.
2: Skutočně ta energia zohrává rolu v tom, aký zážitok si člověk odnese, protože my lidi bežně, keď to zoberu z biznisového hlediska, nakupujeme len energiu.
1: Ano.
2: A keď ta energia je dobrá, dostane nějakou zpátky, tak aj ta vstupenka zrazu je super levná a vlastně kabelka mi neurobí takovou radost, jako prostě souhlasím. Tento summit.
1: No a když se teda řekne ženský summit, tak někdo si asi představí konferenci pro podnikatele. Pro manažerky, ano. Ale tahle akce, já myslím, nebude jenom pro podnikatelky, ale třeba i pro ženy, které hledají nějaký nový impuls, je to tak?
2: Nový impuls, přesně tak, nemusíte být úplně top manažerka a nemusíte mít ve skříni jako tri saka a vyberat teraz, které je vhodné, skutečně aj tričko, nohavice, kalhoty, nějaký make-up, stačí. Ak toto doma zvládnete, tak príďte na summit, protože to stačí, stačí být žena, stačí mať otvorenou mysl a chcieť sa potkať. Není to o tom, že ideme teraz striktně vytvárať akciu pre jenom úspešné ženy. To není o tomto. My chceme být všetky úspešné v tom, čo jsme. Jsme ženy, OK, v domácnosti, OK, tak buďme úspešné ženy v domácnosti a buďme OK, úspešné kadeřnice, buďme úspešné prostě, já nevím, doktorky, lékařky, prepána Jana, príďte aj vy, zrušte ordinačný deň, jo, já hovorím, já v ordinácii taky nebudem a budem tam, takže snad někoho potkám, kdo bude chceť poradit aj ohľadě bračivky.
1: Já přijdu.
2: Dobře, okay.
1: Budete teda součástí vlastně i z té panelové diskuze.
2: Ano.
1: A na jaké téma se vlastně chcete osobně zaměřit a co byste si přála, aby si ženy z toho vašeho vystoupení odnesly?
2: Největší problém žen, s kterým se stretávám, aj prečo zostávají dlhodobo v nějakých nepriaznivých vzťahoch, jsou právě financie, cash flow. A někdy máme pocit, že ty financie můžeme zarobit len v práci, ale dostat se k peniazom není jen záležitost jako mužská, alebo nějakých úverov a tak ďalej, ale ten cash flow sa dá tvořit aktivně. A toto je moja taková vec, kterou by som v té panelové diskuzii chcela so ženami otvoriť a povedať im o viacerých možnostiach, ktoré majú v živote. Nielen sa vyslobodiť z nejakých nepriaznivých vzťahov, ale i v tom svojom biznise objeviť, aha, tak aj takto to ide, nikto mi to nepovedal. Keby to niekto povedal 4 roky zpátky, som už niekde inde. Takže toto bude moja témička, samozrejme ostatné pani podnikateľky proste budú hovoriť na rôzne témata rozvoju, potom ako sa stali úspešnými. Tých témat tam bude strašne moc, ale toto bych chtela zdieliť tým ženám, takže pokiaľ je to pre vás dôležitá téma, ešte vstupenky sú.
1: A kromě teda přednášek, jak už jsem říkala, tam bude prostor i na networking, mentoring a dokonce i ta beauty relax zóna. A na co se vy sama jako těšíte úplně nejvíc z toho?
2: Já jsem chtěla vždycky vyzkoušet headspa, pardon.
1: To tam bude, jo.
2: To tam bude, prostě, to chci zažít. Já jsem to viděla na Instagrame, strašně moc videí a ještě jsem to nezažila, takže to bych chtěla vyzkoušet a úplně mi je jedno, že budem chodit s mokrou hlavou, snad krásné fotky vyfotí ještě předtím, než na to headspa půjdu. Takže já tam jdu i tohle a samozřejmě jsem si napísala už s pár kamarádkami, že sa tam potkáme a dáme si kávičku. Není príležitosť sa inak stretnúť, hej, keď máte zabitý deň proste pracovnými povinnostiami, tak tam si dáme kafe.
1: A užijete si ten deň společne. No a tak taková poslední jako osobnější otázka, jestli můžu. Kdybyste mohla dát jednu radu jako sama sobě před 10 lety, v době, kdy jste třeba ještě nevěděla, kam vás život zavede, tak co byste té mladší Janči řekla?
2: Keďže 10 rokov zpátky jsem byla ještě na vysoké škole, študovala medicínu a celkom jsem brutálně vzdorovala tomu, že nechci být na medicíně, tak dneska bych povedala: Janičko, vydrž, protože ťažšia cesta k úspěchu vedie právě cez tieto a ty na té cestě si, tak nevzdoruj, bež, protože ťa čaká krásné ovocie a úspěchy za tých 10 rokov. Takže to bych jej povedala, nevzdoruj. Protože som bola fakt veľký bojovník, som nechcela študovať medicínu. Som chcela byť vždycky ten umelec, ten artista, tá speváčka a vlastne dneska ďaka tomu ten sen žijem, ale tie nervy z toho som si mohla ušetriť. Je to dobrý.
1: Říká Jana Bastian, lékařka, podnikatelka, zpěvačka a vlastně jedna z osobností do Ženy summitu. Ten se uskuteční už příští pátek 9. října v ostravské aule Gong. Pokud si chcete dopřát den plný inspirace, nových kontaktů a taky vlastně chvilku jenom pro sebe, tak kompletní program a vstupenky najdete na doženy.cz. Budeme mít možnost se s vámi teda takhle osobně i potkat, udělat
2: ano,
1: si fotečku.
2: Dáme si fotečku.
1: Zaspívat si.
2: Zpíváme si a možná si dáme aj to. Espa.
1: Moc děkuji za návštěvu a těšíme se.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
5: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Kurec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

22 minut, co? Tak se probudíte, vyskočíte z postele od kancelářské židle a budete mít hnedka lepší náladu. A rovnou to bude nejlepší hit své dekády. A vy moc dobře víte, že o dekádách to bude vždycky večer po 19. v rámci Hit Rádia Klasik, tak se na to pojďme naladit. Garantuju, že se budete dobře bavit, protože tohle je naše milovaná kapela Offspring. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Pahudýny a otázka na vás, kdy je podle vás konečně legální začít topit? Jo, třeba za mě už dávno, protože jsem totálně jako teplomil. Já bych doma klidně měla i mrvere 29 stupňů, protože mám ráda teplíčko. Jenže pak přijde ten říjen a začne klasické, ne, ještě se netopí, ještě není zima. Přitom topná sezóna už běží, byste to nevěděli, od 1. září. Takže mě zajímá, jak to máte doma vy. Kolik stupňů musíte mít, abyste konečně si jako řekli, dobře, musíme zapnout topení, už je zima, nebo ne, ještě čas, ještě to nezapínej. Já jsem ve fázi, kdybych doma nejradši topila jako v lázních. Jsem sama nebo nejsem sama? Dejte vědět.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.

0: na Hit Radio Orion pro vaši lepší náladu. Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Zlíně v Kotěrově ulici na křižovatce s Topolovou se srazilo osobní auto s dodávkou, tak tam počítejte s omezením provozu. A na Opavsku u Skřipová ve směru na Starou Ves se srazilo osobní auto s nákladňákem. I tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
3: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. U Nového Jičína začala stavba poslední větší chybějící části dálnice D48. Přestavba 3,8 km dlouhého úseku nynější silnice 1/48 bude stát 870 milionů korun. Stavba má být hotová na konci roku 2028. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel.
9: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
0: Dneska bude u nás polojasno a teplo, naměříme 21 až 24 stupňů.
7: Hit Radio Orion.
0: I po 11. s vámi Karla Michalíková, další skvělé čtvrteční hity, třeba One Way or Another. Pojďme si zaspívat.

Ladíte Hit Radio Orion. No a v Česku se teď debatuje o nápadu, že by rodiče mohli dostat u voleb hlas navíc za každé svoje dítě. Jo, dítě samo volet nemůže, ale jeho hlas by odvolil ten rodič. Zatím teda to je jenom návrh k debatě, ale nějak jako nechápu, o co tady jde. Jako když už bychom měli přidávat hlasy za děti, tak aspoň pojďme být kreativní. Mně se třeba líbí návrh od jednoho pána z Facebooku, tady čtu. Ke každému volebnímu lístku bych dal malou násobilku. Máte tam příklad, počítáte špatně, hlas se nepočítá. A nebo další pán tu píše, a co hlasy za zvířata? Máme doma 4 chlupáče, takže by se mi to hodilo. No, jako tak. Je to téma k diskuzi. Ale do politiky se teďka pouštět určitě nebudeme. My si jdeme něco zahrát, něco hodně příjemného. A vy už slyšíte, že to bude Tomáš Klus a jeho Nina. Hezký den.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš nička. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměni s nimi ve snech města i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak dáci tiše vzlétnou, ty nedá.

0: roz. Tak nám šla teda ta nafta dolů. No, nevím. Já se ráno zastavila v Mošnově na té nejlevnější benzínce, určitě víte, a litr nafty je za 47,90. Jo. Tak jsem tam jako chvilku stála a říkala jsem si, a to je jako už potom slevnění, nebo... Jo, jako já, jak každý den jezdím starý čin Ostrava a tam a zpátky za naftu dám jakože fakt hodně, hodně. Tak jsem se těšila, že mi teda konečně něco zůstane v té peněžence, nějak tu slevu, člověče, nevidím. Jo? A teda od dneška má nafta cenový strop 48,72 korun za litr, takže pumpy tuhle cenu nesmí překročit. Ale jako schválně, co si myslíte vy? Jako ušetří nám to něco ty dvikačky? Já si myslím, že jsme pořád tam, kde jsme. Tak si hodem spravme náladu, zaspívá nám Pink.
1: Jedu je tu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ladíte Hydrádio Orion, děkujeme za to. No a dneska má svátek Igor, jsme si zrovna říkali s kolegou, že žádného neznáme, ty jo. Jenom Igora Hnízdo z obecné školy. Tak jsme to vzpomínali nad Igor, jsme si zrovna říkali s kolegou, že žádného neznáme, ty jo. Jenom Igora Hnízdo z obecné školy. Tak jsme to vzpomínali na ty nejlepší hlášky z tohohle úžasného českého.

0: Neříkej, co má se stát, ale já vám to řeknu. Za chvilku u nás startují srdcovky s Jirkou Plnářem, potom od 15. hodiny si můžete naladit naši odpolední dvojku Michala a Evelínu, kteří s váma proberou jeden hororový zážitek z jednoho hotelu. To jako nepochopíte, co se ještě v dnešní době může stát. Taky soutěžíme o lístky na koncert MIG 21, tak je tak, zkuste štěstí. No a s vámi se pro dnešek loučí Karla Michalíková, můžete mě sledovat na Instači nebo mi napsat, jsem tam jako karla.michalíková a budu se na vás těšit. Pěkný den přeju.
1: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace CZ.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: jenom hity. Jenom hity. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda. Jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
2: Káže vodu, pije víno.
1: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadanej a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávali.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě na Dvanicích v Bartovické ulici probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. No a na Nový Čínsku v Bílovci v Krátké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a Activii kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop.
9: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
12: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
11: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
2: Dva roky po ničivé povodni začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem, která je dosud nefunkční. U Malých Hoštic na Opavsku se teď připravují příjezdové cesty a staveniště. Demolice těžce poškozeného mostu přes Opavu je naplánovaná na 5. až 8. října, kdy na místo dorazí těžká technika. Starý most následně nahradí estakáda.
13: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku dneska meteorologové čekají teplo. Během odpoledne by mohla přibýt vysoká průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Bez krycha i seníkách kolem 16.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovku, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň takový to a la la la la lo lo lo lo lo lo baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys!

0: největší srdcovky.
1: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc. Ale nebude to teď, teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli a Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak přímě toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu.

0: a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra mužského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už je jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

Stále mlád, malá vzpomínka na božského Káju, že to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert, do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku, tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992, Rage, Run to You na Hit Radio.

0: kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage, Run to You, a původní tedy verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je od Zapit Rádia.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.

0: Vysílej s námi. Napiš nám na WhatsApp Hit Rádia Orion 724 299 199.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískaný, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň. Už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás.

0: Svoré na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí. Zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou. Já, Jirka Plnář, to budu s vámi. Ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál. Do 13. hodiny ještě Tempo City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta. Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal. Takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Už za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
2: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
6: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Orion 724 299 199. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. V Ostravě, Radvanicích, v Bartovecké ulici probíhají práce na silnici. Tak s tím počítejte, místo je neprůjezdné. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: 10% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikonický

0: nabídek místek. www.autopavlas.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
7: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
6: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, kterému v nemocnici srovnali v narkóze, a týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
8: Přírodně naučnou trasu Cesta vody v ostravském Bělském lese doplnila nová mokřadní stezka. Proměna dříve podmáčeného a špatně přístupného území stála 13 milionů korun a nově nám nabídne hlavně prostor k relaxaci. Ostrava do úprav Bělského lesa v posledních letech investovala už zhruba 83 milionů korun.
9: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
8: Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme polojasné počasí s částečně průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. Tududum. No jo, no. Stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtí za to pomstít. Jak, to ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Rádiu. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterým bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme prostě v pohodě. Co třeba tady, Kuřim, zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. Turnově to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je.

0: No more, I'm easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili, ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Peti a píše, ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města, ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo, ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposledního, 204 pod Bořany, mimochodem Havířov 203, jo, 204 pod Bořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli se z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně co vám vadí? Co vám vadí? Rehab Hozier, za chviličku tady na Hit Radio, nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
6: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Radio s hitem In My Head. Je 13 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a opět a Radeček. A opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu, českou, státní. Hezké to bylo. Dobré, předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera, boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím, je, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište. Evi 12.11. pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, opět a Radeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezký odpoledne.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

0: Lady Gaga na Hit Rádiu ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys, další krásný hit, stihneme taky ještě Pink, no a v kolik? Ve 2. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Rádiu a máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé Louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u kterých si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé Louce v Ostravě v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Vítkovičáci, v pátek do Mustang Areny. 2. října od 17.30 hrajeme další kolo Tipsport Extraligy proti Energii Karlovy Vary. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho. V pátek 2. října od 17.30 v Mustang Aréně proti Energii z Karlových Varů. Za Ostravu, za Vítky.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku. Na trase z Ostravy na Hlučín u Ludgeřovic havarovalo osobní auto. Počítejte tudy s omezením. No a co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
9: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
1: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Bergsem rozdělen do 2 dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
10: Nafta v Olomouckém kraji byla před zavedením cenového stropu nejdrahší v Česku. Litr stál v průměru 49 korun a 60 haléřů. Vláda dnes kvůli výraznému růstu cen paliv zavedla jejich regulaci. Litr nafty tak může stát nejvýše 48 korun a 72 haléřů. U benzínu pak nesmí cena překročit 46 korun a 14
11: haléřů. Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
10: Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku polojasno s částečně průsvitnou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takový si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to ten kýlet a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte přesně, těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, že si třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: George Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle je hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sluníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka. A tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit. Ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka. Nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum. A na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše poletička. Teď už by nám byli k prdu. Ano. 18 stupňů jsem se tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Rádiu a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Rádia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Rádia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme, tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo? Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Velmi začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Hele, můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuji poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Radio ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo, schválně pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně. Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Radio, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý, já druhej smutnej, šeptám.
0: Možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádi. Smějte se.
2: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Hitrádio. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena na poslední, co si přeje.

0: Rebelion je stanice, kterou ladíte. My jsme, jak jsme před chvílí slibovali, zpátky na značkách. Michal a taky Evelína vám přijí. Pěkné odpoledne.
1: Je to tak, za minutu 15 hodin nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Opavě v Palhanecké ulici u Kruháče pozor, silnice uzavřená v obou směrech, protože je tam porucha na železničním přejezdu. Na trase z Hulína na Holešov u Třebětic se srazila dvě auta, projíždí se jedním pruhem a v Ostravě na Rudné u nájezdu na D1 ve směru na Havířov blokuje provoz nehoda, zdržíte se do 5 minut. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz. STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun, ze srpnových 186,1 miliardy. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153,9 miliardy korun. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou, u nafty spadnou o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzínu se pak sníží o 22 haléřů na 45 koruny a 92 korun za litr. Stanovilo to ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška. Opatření má zatím platit do konce října. 2 roky po ničivé povodni začala obnova železniční trati mezi Opavou a Hlučínem. Ta je stále nefunkční. U Malých Hoštic se teď připravují příjezdové cesty a staveniště. Demolice těžce poškozeného mostu přes Opavu je naplánovaná na 5. až 8. října. Starý most následně nahradí estakáda, která má při případné další povodni umožnit vodě lepší průtok záplavovým územím. A v rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se asi 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice.
2: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz. Počasí v 5 slovech.
0: Ano, i zítra bude krásně.
2: Možná jsme nejproblematičtější kraj, ale taky jsme nejproblematičtější.

0: ani hygienistku ale. Nikolu, která ví, že všechno, co se děje na zubařském křesle, nesnáším. Takže mi nasadila brýle s kopretinkami a říká mi, jestli mi naštvete, tak vám vyškubu všechny zuby.
1: Já bych do toho šla, jo.
0: To je jasné. No,
1: tak aspoň štipnout do jazyka.
0: Chci tím říct, že pokud máte dneska z něčeho velký strach, tak ho vytlučte z hlavy ještě s větším strachem. Funguje to?
1: Ten strach ne.
0: Ne, jo. Ten strach, no.
1: Vzal, že někoho máš vytlouct.
0: Ne.
1: Nikoho netloukejte, prosím vás.
0: Přes tebe zase ozývá ten Havířov.
1: Ten je tam vždycky. Ten ze mě nikdy. Můžeš mě dostat z Havířova, ale nedostaneš Havířov ze mě.
0: Šumbark je prostě paradise.
1: Tak Coldplay. Já jsem dopila kafe.
0: Tak jdeme domů.
1: A dá si ještě jedno.
0: A my vám přejeme krásné odpoledne. Díky, že si tohleto užíváte spolu s námi a jste u všeho, co se tady ve studiu děje. My si toho moc vážíme.
1: 15 hodin, 4 minuty právě teď a jak říkal Michal Mlicha, Coldplay a Paradise.
0: Ticho už.

0: tempo pro konec práce. Jo, když všechno balíš, zavíráš za sebou dveře, sedáš do auta, Ray Dalton, Blood Running, tak akorát na Hit Radio Orion. Kde se v Česku žije nejlépe? Do první desítky se vešly hned 4 města, kam vám vysíláme. Máme tady totiž nový aktualizovaný žebříček a Praha tradičně jako daleko. Jako každý rok se hodnotilo životní prostředí, dostupnost zdravotnictví, zdraví i podmínky práce.
1: Na prvním místě je Turnov, jo? To chce trochu rozborku, proč zrovna Turnov? Prýmá prožití v Česku totální jackpot, je to teda Liberecký kraj a asi to tam někdo běžte okouknout na prodloužený víkend a dejte nám vědět, co je tam tak super.
0: Ale já jsem tam byl jako dítě a jediné, co si z Turnova pamatuju, je, že měli bílý písek v pískovišti a to asi jako nebude ten důvod.
1: Jo, možná i jo, hele. Na druhém místě se umisťují naše krásné Luhačovice. Nezbývá než souhlasit, ale příští rok je chceme na jedničku.
0: Pravda. Přeskakujeme, jdeme rovnou na čtyřku, ta totiž patří Olomouci, gratulky. Pak skáčeme rovnou na sedmičku, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Zajímavé.
0: Poslouchá nás někdo z Rožnova, souhlasíte s tím? Sedmé místo, jo?
1: Co sedmička, Rožnováci, co si o to myslíte? O, osmička, jo? Mně se přiznám trošku překvapila. Je to Zlín.
0: Zlín, jo.
1: Já jsem teda ve Zlíně byla jenom v zoo, jo, takže vlastně ani nevím, co všecko jako, tak ale je to Zlín.
0: No takové je cihlové město, no. No, dobrý.
1: Ale je tam.
0: Tak co
1: no
0: tam
1: a
0: máme dál?
1: Na devíce je teda Praha. O Praze víme, na výlet dobrý, ale žít bychom tam asi nechtěli, že? Že jo, že jo. Dejte nám vědět, na koho žebříček zapomněl, nebo komu naopak podle vás třeba nadržuje.
0: K Ostravě se samozřejmě dostaneme. 724 299 199.

0: Tak, dropnul se žebříček, kde se v Česku žije nejlépe.
1: Počkej, ještě říct, že jste s Hitrádiem Orion, ne, a že jsme se bavili o tom.
0: Potom.
1: No, to už možná bude pozdě, kde je vlastně nejlepší život ve
0: tak,
1: kterém
0: ano.
1: městě. Tak, a pojď.
0: Na prvním místě byl Turnov, místa tady od nás se umístili rovnou čtyřikrát, ale přišla nám zpráva skoro z toho Turnova, jo. Anička píše, žila jsem v Turnově celé dětství a statistika moc neví, co dělá.
1: Takže bílý písek možná
0: a
1: úplně...
0: Aničko, nenapsala znám, kde žiješ teď, jo, ale říkám si třeba, že očima dítěte, to může vypadat jinak než dospělého, jo. Dáváme teda na tebe a neoficiálně přesouváme na první místo ty Luhačovice, to je fér, ne?
1: Jo, a Trutnov, teda Turnov měníme za Trutnov, ne? Aby v tom bylo
0: to
1: ještě...
0: To nevím, jak si žije v Trutnově, to bych byla opatrná, kamarád.
1: Dobře, dobře. A otevíráme ještě jednu zprávu. Ostrava se neumístila, protože tady se žije jenom na vlastní nebezpečí. Tady tabulky, tady mají strach i tabulky. Tím bychom to asi uzavřeli, ne?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát!
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehení řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
13: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
15: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: máte v ruce volant, tak jste si to mohli i zatancovat. Míšo.
1: No, tak jo, tak jdeme na tu nejzbytečnější zprávu.
0: Jdeme si dát něco hodně zbytečného teďka.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Bohul to.
1: Já teda nevím, ale zrovna dnešní NZ-ko za mě není vůbec zbytečné, jo? I když, jako řekněme si na rovinu, to, kolik stojí nebo bude stát benzín a nafta, nás teď zajímá více, ale věděli jste, že samolepky na ovoci v obchodech jsou jedlé? Nebo jako, alespoň měly by být,
0: ne.
1: Jo? Jo, vyrábí se obvykle tak, aby neobsahovaly žádné toxické látky, takže když nějakou omylem sníte, nic by se vám nemělo stát. Jo, samozřejmě, pokud budete vyhazovat ovoce a jíst jenom ty nálepky, tak to pak neskončí dobře. Tak to prosím, dělejte úplně obráceně.
0: Zajímavé.
1: No.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Někdo je dobře sehraný, někdo dobře selhaný.
1: Selhání to je naše, bych řekl, ne?
0: Selhaní? Ne, my nelžeme. Činasky a selhání. On řekl selhaný, víš, jako.
1: No, ale já si myslím, že naše selhání. Každý den něco prostě. Činasky na Hitradio Orion. Pořád se mluví o tom, jak jsou kvůli AI společnostem drahé paměti do telefonu a počítačů.
0: Jo, kdo o tom mluví?
1: Všichni, ty si totiž nechceš koupit herní notebook, takže jo, tě to nemůže trápit, že?
0: Takže v mojí bublině se o tom nemluví.
1: No, to je bublina, prostě, tu bych chtěl mít. A přesně kvůli tomu teď někdo v Kalifornii vykradl dva trailery s logem, nebo trailery se říká, že ty kamiony velké, s logem Nvidia, která vlastně paměti vyrábí.
0: Takže to bude ještě dražší teďka.
1: Ne, někdo se chtěl prostě napakovat. Ale bohužel jackpot se tam neschovává. V těchhle totiž byly jenom pytle s pískem, které se používají jako falešný náklad, když se takové kamiony testují, jo? Tak možná, jako není to úplně blbý nápad, pokud máte doma autovrak a chcete se ho rychle zbavit, tak dejte dovnitř nějakou krabici s logem těchto firem a do rána o starost méně, ne?
0: Zlodějský trapas tohle, mezi zlodějem a určitě největší
1: trapas. Jo, to jsi úplně odepsaná tady.
0: Jo, to už tě nebudou brát vážně.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů naleznete na tes.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Sleva 20%.
5: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
4: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
8: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Fiat Days jsou tady. Skvělá příležitost pro nový Fiat se zárukou 8 let. Ikony.

0: Chlebovice Frýdek Místek. www.autopavlas.cz.
1: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.

Nahoře přeplněná lisá, dole prázdné baně. A mezi tím energie. Michal, Evelína a Hitradio Orion. Zlepši si náladu.

0: Dadaj,
1: Shakira alias Evelina, Burna Boy alias já. A to byla novinka na Hitrádiu Orion. Doufám, že jste si užili stejně jako my. No a ve studiu už je taky Klára Zemanová. Chystají se aktuální zprávy. Co v nich, Kláry?
2: Krásné odpoledne, Míšo. No, žena.
1: Vidíš, tebe nezmínila.
2: Jo, a Evelinko.
3: Vůbec na mě nemluv.
2: Žena v Americe. Byly jí podány dvě smrtící injekce. Aha. A ona je přežila obě dvě.
1: No jo, to je zpráva, která obletěla svět. To
3: je hodně nepříjemná. Schválně, no, přiznejte se, kdo všechno jste to házeli do ChatGPT a chtěli jste o tom zjistit víc.
1: Já jsem taky chtěl rozborku hned po ránu.
3: Takže kdo tu rozborku nestihl, bude jí mít s Klárou za pár minut, jo?
1: Ano. A my přidáme dopravu aktuální počasí a do té doby ještě Damiano David, Born with a Broken
3: Heart. Stejně je drsné, že pořád ještě někde něco jako trest smrti existuje, že? Pro nás je to úplně science fiction v téhle zemi, v Evropě celkově. A někde to pořád ještě existuje.
1: A řekla bys, že to nebude nějaká vyspělá země, že? A je to jedna z těch nejvyspělejších.
3: Takže ještě pořád je někde můžou popravit.
1: Tak můžu už to pustit?
3: Jo,
2: jdeme dál.
3: To hrozně by fascinovalo.
1: Dívej, a teď už je to úplně o něčem jiném.
2: Pozitivní vibe.

0: Duke Dumont, Ocean Drive na Hit Radio Orion. Minuta nás dělí od 16. hodiny. Prosím tě, zkontroluj to.
1: 15.59, 17 vteřin, jdeme na cesty.
0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě na Místecké ulici u odbočky na Vítkovice směrem na Frýdek Místek je bouračka. Nehoda blokuje jeden pruh a tvoří se kolona. Tady se zdržíte, počítejte s tím. A za výjezdem ze Vsetína směrem na Valašskou Polanku je další bouračka. Ta nehoda taky blokuje jeden pruh a kolona už má přes kilometr. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199. Dobře, dojďte.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Letošní září bylo podle meteorologů stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se zařadilo na 13. až 14. místo, a to mezi nejteplejšími zářími. Srážek ale bylo méně, spadlo 73% obvyklého množství, což se ještě vejde do normálu. Bohumínská městská nemocnice otevře 6 nových ordinací už příští rok. Mají pomoci řešit nedostatek specializovaných lékařů v regionu. V sousedství nemocničního areálu by tak v rodinném domě v Ovocné ulici měla vzniknout také soukromá zubní klinika. Projekt na vybudování centra dentální péče oznámil městu soukromý investor. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Christie Pajkové, odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995, byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobariptalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. A závěrem sport, vedoucí Třinec bude v pátečním 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o prodloužení série neporazitelnosti. Ta trvá od jeho vstupu do sezóny. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé. Druhé Dynamo, třetí Plzní. Kladno se pak pokusí zastavit sérii porážek proti Hradci Králové. Tak držíme palce.
8: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
1: Zítra bude na Moravě a ve Slezsku hezky, čekáme zase slunečno, někde může být polojasno, ale pořád bude krásně. Pršet by nemělo, foukat by nemělo, 24 na teploměru.
6: Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Radia Orion pro celou Moravu a Slezsko
0: je tady.
1: Jsme tady.
0: Jsme tady, ahoj, 16.03.
1: Ano, dobře, 16 hodin 3 minuty, je to tak, snad vám to všechno dneska klepe. My vám pomůžeme, ať to doklepete do konce dne, nebo minimálně do 6. Dobře.
0: Máme pro vás i lístky na MIG 21 do garáže, zasoutěžíme si a tu nejlepší muziku k tomu. Panic at the Disco, ale hned teď Alex Warren na Hit Radio Orion. Before dobré odpoledne.

0: Red Disco, High Hopes a Hit Radio Orion. No, tohle byla jediná už panika, kterou vám dneska tady přejem.
1: A myslím si, že to je jediná panika od nich, pak už zůstali v klidu, ne?
0: A počkej, teď to taky bude panika.
1: No, to bude. Prsty pod postelí totiž vyděsili turistů v brněnském hotelu. Nezvaný host pak utekl, jo?
0: Ježíš,
1: teď si to pojďme jako ano, kolektivně
0: rozborka
1: představit, jo?
0: Pojďme
1: rozborku
0: si to představit.
1: Přijedete do hotelu, jasně, do Brna, tam se dá čekat lecos, hodíte tašku na postel, pak tam hodíte sebe a najednou vidíte, jak spoza postele čouhají prsty, halo?
0: A nebo že ten vyděšený pán vyběhl na chodbu pro pomoc. Člověk pod postelí zatím, víme jen, že byl muž, utekl z hotelu pryč. Pro boha, co tam měl ten týpek pod postelí v plánu? Mě stojí normálně všechny chlupy na rukách. Co by jako přišlo, kdyby ty prsty nečouhaly ven, potom třeba jako večer nebo něco?
1: Jo? A my se tady bojíme pavouků, že?
0: Jako právě se mi odemkl nový strach, jo. Pokaždé, když někam přijedu, to tam celé prolezu. K tomu, by the way, mám ještě jednu děsivou. Ani nevím, jestli pověru, ale proč byste se na hotelu měli dívat za zrcadlo, jo? Za chvíli si řeknem. A teď tady na tom brněnském mě ještě fascinuje, že oni ho nehledají. Že vlastně ten chlap se nedopustil žádného trestného činu, on utekl a oni ho nehledají, aby se ho zeptali, co
1: tak
0: tam dělá.
1: Tak za chvilku víc.

0: Kač a Solitaire v odpolední show na Hit Radio Orion. Bylo 4:45, my jsme se bavili o děsivých momentech v hotelech,
1: hlavně v Brně,
0: že?
1: Našel pán pod postelí, někomu čouhali ruce a měl tam někoho schovaného, jo, stalo se to teďka v Brně, takže docela drsný. Pobavili jsme se o zrcadlech v hotelech, jo, normálně celosvětově koluje takový fenomén dívat se za ně. Když jste někde ubytovaní, může být totiž oboustranné a kolujou takové historky, že když je třeba zabudované ve zdi, je za ním místnost a někdo vás může tady nesledovat.
0: Takže ne oboustranné, oboustranné, prostě vy vidíte zrcadlo, ale z druhé strany je to průhledné a může tě někdo šmírovat jako třeba u výslechu, jak to známe ve filmech.
1: Jo, vlastně jo, to bylo špatné slovo. Ale jedná to film, jo, jmenuje se La Cara Oculta, anglicky Hidden Face, Hayden, nevím. A je španělský a je strašně jako starší, ale je hrozně zajímavý, tak se na něho podívejte. No to je vlastně všechno. Jenom mi teď jako koukněte, když tak do
0: radši
1: skříně,
0: se jako podívejte postel, za zrcadlo i doma, že? Nikdy nevíte.
1: Radši zůstaňte doma.
2: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
1: Evelíně. Tento týden na Hitradio Orion soutěžíme o lístky na koncert kapely MIG 21 v rámci jejich podzimního turné. Termín koncertu je pátek 9. To je
2: října.
1: Oktober, nám tady napsali oktober, října. V garáž klub Ostrava Martinov, takže tady v Ostravě máme dvě stupenky.
2: 591-001-001, pokud je chcete a chcete si tenhle koncík užít, tak je nejvyšší čas, abyste zvedli telefon a vytočili tohle číslo a užili si s námi hru Hlavou proti Evelíně.
1: Tak slyšíte takové to zvolna, kalhotky se sundá.
2: Ale teď nevím, jestli nám fungují ty telefony. A počkej.
1: No, nebylo by to poprvé.
2: Nebylo by to poprvé, zkusíme. Haló, kdo tam? Je tam oznamovací tón.
1: Hele, tak pokud je teďka tady někdo, kdo se nemůže dovolat, tak si o ty lístky napište.
2: Ne, už tady někoho máme. Dobré odpoledne, kdo tam? Haló.
1: Haló.
3: Ano, slyšíme se.
1: Ano, my slyšíme se
2: dobře.
1: S kým se slyšíme?
3: Já jsem se dovolal.
2: No tak pojďme tohleto překročit a pojďme dál, kdo tam?
3: Tady Michal z Havířova, třetího nejhoršího města v republice. Havířově
2: to si my nemyslíme, ale.
1: Skvělé město, já ho miluju.
2: To si my nemyslíme.
3: Že?
2: Hele, tady naproti mě. Jo, a naproti mě sedí Havířovský uragán, ta to tak určitě jako nenechá.
1: Ne.
2: Tak Michale, jsi ready, MIG 21, koncert v Ostravě, v garáži. Jdeme na to? Dvě otázky pro tebe, dvě pro Evelínu, kdo začne?
3: Všichni pouští prvně ženu, tak já půjdu proti davu a začnu.
2: Dobře děláš, to je zvuk Havířova. Takže Michale, jakou značku má zlato, chemickou teda? Hej, to je stejné, kdyby ti někdo jako dal facana, tak řekneš co? AU, přesně.
1: AU, pojď trošku blíž k telefonu, Míšo.
3: Já vezmem na CarPlay, omlouvám se.
2: Tak mluv hlasitěji do toho auta. Evelíno, co znamená zkrátka urna? Prostě. Není to urologický problém. Tak když ti policie vykopne dveře a řekne, tady je urna! Ruce vzhůru.
1: Tak to si dovolím nevědět teda.
2: Útvar rychlého nasazení.
1: Stává se ti to často doma, nebo?
2: Očekávám to každým dnem. Michale, kolik minut má čtvrt hodiny a čtyři minuty?
1: Co?
3: Kolik? Ještě jednou?
2: Čtvrt hodiny a čtyři minuty.
3: 19 minut.
2: Dobře. A Evelíno, se kterou kapelou kdysi zpíval Robbie Williams, který jako bude příští rok v Ostravě?
1: Take that,
2: výborně, ale myslím si, že je to 2-1 pro Michala. Ty pláčeš?
3: To není tak dojemný, ne?
1: No, tak
2: no,
1: jako...
2: Hele, rozplakal tu holku tím Havířovem. Tím Havířovem si ji fakt jako dostal.
1: Je to strašně dojímá, když je vždycky někdo z Havířova.
3: Já jsem to tak nemyslel, já myslel, že to bude pořádný havířovský duel.
1: No on byl, ale...
2: Já si myslím, že to byl ryzí havířovský duel.
1: Dvou lidí, co mají Havířov rádi, Michale.
3: Přesně tak.
2: Tak jo, zaslouženě. Dva lupeny jsou pro tebe. Není to teda v Havířově, ale Ostrava, si myslím, že v tom žebříčku bude tak nějak podobně. Takže jako doma, užij si to.
3: Jako doma, díky moc.
2: Zůstaň na telefonu, napíšu si jméno, příjmení, měj se, ahoj.
1: Šulis.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Radio Orion.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: Fajn Rádio Orion. 3 minuty jenom pro ně, jenom pro vás a vlastně každá minuta tady na Fajn Rádio Orion je jenom pro vás.
1: A je k něčemu hlavně, že jo? Jestli jsme u nás v Ostravě v něčem hodně kreativní, pak je to merch. Když jsem na začátku září moderoval akci pro dopravní podnik, tak u jejich stánku s merchem byla pořád fronta. Jako tam to vyloženě cinkalo, ty terminály a evidentně nechce zůstat pozadu ani město.
0: Já jsem viděla i v Havířovském infocentru úplně boží merch.
1: Fakt jo, třeba v těch ostravských infocentrech teď nově prodávají suvenýrová mídla s aktivním uhlím nebo černý sirup s bylinkami, jo. To je možná fajn, když ti ten sirup doma křápne na zem, můžeš to tím černým mídlem klidně dorazit potom.
0: Vlastně i když jsem byla v Hoclavicích zapsat dceru na matriku, tak i tam měli tak rozkošný merch, že jsem si ho skoro koupila.
1: No a nějaký příklad nám nedáš?
0: Skoro. Takové tašky vtipné, víš? Si myslím, že se s tím umíme už dneska jako vyhrát, aby to bylo zábavné, aby jsme to chtěli nosit.
1: No, tak třeba jsme někoho i teďkom inspirovali. Dobré odpoledne, za malou chvíli Mark Embere nebo Eva Farná.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Milé nastávající maminky, přijďte ve čtvrtek 15. října od 10 do 16 hodin na den otevřených dveří porodnice nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Provedeme vás nově zrekonstruovaným prostředím naší rodinné porodnice, popovídáte si s porodními asistentkami, dětskými sestřičkami i lékaři a odnesete si drobné dárečky. Těšíme se na vás 15. října ve Vítkovické porodnici.
5: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
6: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína. Dej si odpolední show Hit Radio Orion.

0: Together a Mark Ember na Hit Radio Orion, tady s námi je už i Klára, jak jsem hezky tam zabruslila.
1: Klarinet.
0: Ahoj, Klára.
1: Přispěchal.
2: Ahoj, já jsem přispěchala na poslední
1: chvíli. Čau, Kláry, tak co tam máš? Já už jsem totiž chtěl vytáhnout zprávu a pojďme se bavit spíš o ní.
0: O Kláře?
1: Ne.
0: Bo dneska jí to zase, ale jako vždy sluší. A ty jsi vždycky tak krásná.
1: Ježiš, o tom se taky nechci bavit, to už víme.
0: Cítím, jak
2: ale ne, počkej, večer a ráno je to vždycky horší. Protože telefon mě neumí rozpoznat a otevřít.
1: Já jim na chvilku vypnu mikrofon. Já jsem chtěl jenom říct, že vyšla zpráva, že banány už nebudou černat, že vyvinuli nějakou odrůdu novou, je to samozřejmě geneticky upravené, takže nám ty banány třeba jako na druhý den nesčernají. To je podle mě zpráva.
0: Z čeho budeme dělat banánový chleba, Michale? To se vždycky dělá až těch černějších banánů.
2: Čím černější, tím lepší výsledek.
1: Tak si ho zajdi koupit, pane bože, nebo černé si něco
0: banány
1: potom vylov
0: jako ten
1: z odpadkového
0: chleba
1: koše. On ti zčerná, ale třeba až potom za týden.
2: Ale banana bread je taková typická podzimní jamka.
0: Jo, takže no, tady ty banány, co nečernají, modifikované, nebo co všechno, si strč za klobou.
1: No, myslel jsem to, dobře, jděte do háje.

0: Existují songy, které mají takovou superpower, že nikdy nepřestanou bavit a nikdy nepřestanou takzvaně hitovat, jakože vás to vždycky někde jako trefí. Hmm. Víš, jak k tomu máš ty vzpomínky, a tak já si myslím, že by Kazový rozhodně patří.
1: A mě napadl vtípek, tohle byla Kelly Clarkson, ale já už slyším klaxon. Zasměj se okamžitě. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska už ne, pozor. Na Kroměřížsku mezi Roštínem a Střílkami sjel kamion do příkopu, nehoda je se zraněním, projedete s omezením a pozor taky v Opavě, v Těšínské ulici, v křížení s Komárovskou, tady je bouračka dvou aut, s omezením se to dá projet. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná, jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
5: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Hezký den, 17 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Houby v některých částech Česka stále rostou. Daří se jim hlavně tam, kde mají dostatek vláhy. Dobré podmínky jsou v podhorských oblastech a také na Českomoravské vrchovině. Větší šance na plný košík mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy znovu projevuje sucho. Podnikatelé a odborníci chtějí, aby se mezi lidmi zvýšila poptávka po dřevě. Vedlo by to k vyšší přidané hodnotě při jeho zpracovávání. Zhodli se na tom na dnešní debatě v Poslanecké sněmovně. Fond by propagoval výrobky ze dřeva, včetně dřevostaveb. V Ostravě se můžeme zapsat do registru dárců kostní dřeně a pomoci tak zachránit 5letého Jindru. Ten potřebuje transplantaci. Chlapec trpí akutní T lymfoblastickou leukémií. Transplantace je teď jeho jedinou šancí. Zápis proběhne 2. října od 10 do 18 hodin v Avion Shopping Parku v Ostravě, a to u infostánku. Zapojit se mohou zdraví lidé od 18 do 35 let, kteří váží více než 50 kg a nejsou trvale medikováni. A Severoatlantická aliance slouží míru v Evropě, řekl to dnes německý kancléř Friedrich Merz po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem a nizozemským premiérem. Rut vyzval, aby Evropa byla ve střehu, protože se jí Rusko snaží neustále testovat hybridními útoky.
7: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
8: Zítřejší nejvyšší teploty 13, to vaše v klidu, 23 stupňů na horách, může být 14 až 18, takže pokud máte chuť na chladno, zajděte si na hory a ještě mě úplně vypadla myšlenka.
1: Tak nám řekni třeba, jak bude na obloze, jestli bude slunečno.
9: On je ostravský Řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
10: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
8: Já jsem normálně měla okno. Normální okno.
1: Tak už ho otevři. Ahoj. My vám přejeme krásné odpoledne. A teď mám okno já, dobrý. Ale vím, o čem budeme mluvit za chvilku. No. My vám představíme interprety jednoho hitu.
0: Dobrý, počkat, my si jdeme dát nějakou rozcvičku tady a za chvíli se ozvem a přísaháme, bude to lepší.
1: Bude to lepší a proto do té doby už vypněte svět. Turn the lights off.

0: Orion, 10 minut po 17. Stále je s vámi Michal Sevelínou.
1: O Pink tenhle vstup nebude, protože ta rozhodně nemá jenom jeden velký
0: to
1: hit.
0: To je pravda.
1: Interpreti, který proslavil jeden jediný hit. Znáte je? Znáte. Znáte od nich pak nějaký další velký hit? Málo kdy. Představte si, jak někdo maká celý život a vlastně nic a někomu prostě sedne ten jeden hit tak moc, že je hned na vrcholu slávy.
0: Tak pojďme nějaké příklady.
1: Tons and I.
0: Dance Monkey.
1: A Mambo number 5. Magic a jejich Root.
0: Máte dobrý kousek.
1: Je, a taky je jenom jeden.
0: Jo, jako. Jo, stejně jako Los Del Rio a jejich Macarena.
1: Tady už teda víme, že asi další hit nebude, kdežto Magic by se ještě mohli posnažit. Taky je to Omi a jeho cheerleader.
0: Tenhle kousek si zahrajeme už za pár minut i celý a je to...
1: Asi, promiň, no. A asi jako nejslavnější tenhle ten One Hit Wonder, si myslím, patří Goti a Kimbře.
0: Taky ho máme rádi a určitě by vás napadla spousta dalších. Pokud byste tyhle interprety chtěli vidět i s obrázkem, mrkněte na náš Instagram Hit Radio Orion, tam máme všechny pohromadě. A... Ta další kapela asi bude
1: příspěvku.
0: Taky o jednom hitu, nebo myslíš, že ne?
1: Jako, jaká kapela? Myslíš Charlie XCX?
0: No, kapela ne.
1: Ta zpěvačka rozhodně nemá jenom jeden hit.
0: No, tak pojďme si ji dát.
2: Hit Radio Orion. Zlepši si náladu.

0: pokud vás doma moc ticha nečeká, tak takhle zní ticho. Disturb a the Sound of Silence, aspoň tady od nás, pro vás na tu chvilku klidu.
1: Dneska je světový den kávy, my máme splněno.
0: A... rádi víno.
1: Jo. A i když už máme po 17. hodině, taky si můžete jednu dát. S některýma to v podstatě nic neudělá, ale pokud máte v okolí nějakou kavárnu, kde vám udělají i bez kofeinu, tak jako za nás úplně ideální volba, protože už pro tu kávovou vůni se
0: já
1: vyplatí,
0: nemůžu...
1: ne, zvednout se s gaučem, bo ne?
0: To rozhodně jo, ale já nemůžu souhlasit, že to s některýma nic neudělá. Kdykoliv si dáte kávu, třeba po 3. hodině, zajímavý podcast jsem o tom slyšela, tak už to v tom mozku něco dělá, i když spíte, i když usnete, tak to pořád v tom mozku ten kofein nějak šrotuje. Takže možná si v 6 už kávu nedávejte.
1: Tak si dejte decaf, prostě.
0: Decaf, ok, to jde.
1: A teď už ty pekám vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí, pak vyrazte na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé Louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u kterých si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé Louce v Ostravě v sobotu 3. října.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
10: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Vánoční snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
2: Káže vodu, pije víno.
1: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám bejt nezadanej a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávali.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Niko a Vince na Hit Radio Orion taky si urvali kousíček vašeho dne a my doufáme, že je to jenom dobře. Posloucháte Hit Radio, to už jsem taky říkala.
1: Už jsi taky říkala.
0: Jo, já už mám dneska nahráno.
1: Pojďme si ještě urvat z toho, že už začal nový měsíc, jo, říjen.
0: Už?
1: A s ním ano, přichází naprosto očekávatelná za mě otázka.
0: Kdy přijde výplata?
1: Ne. Kdy už je společensky legální začít topit? Co, Evelino, jak moc tě otužuje tvůj muž? Na 20, na 18, anebo na 15?
0: Vůbec neber do papulat, že ten mě i moje dítě drží celoročně každou zimu na 18 stupňů.
1: No to není moc, ale.
0: Ne, to není moc. A podle mě v ložnici teď aktuálně máme tak 15. No,
1: já si totiž myslím, že někteří chlapi mají v sobě nějaký termostat z doby ledové. Jo, jakmile venku nemrzne tak, že praskají stromy, je to pení prostě slabost.
0: Tak protože je hrozně drahé, že jo?
1: No ale jsem si taky všiml, že v každém vztahu je jeden topič a jeden ledoborec. Jo? Ten první se plíží k topení ve dvě ráno jako zloděj, aby mohl aspoň temperovat. Ten druhý to jde obratem vztahu.

0: Ten už si zasluhuje svoje čestné místo na Hit Radio Orion. Vždycky se těšíme na každý nový hit a i teď jsme si museli tohle zahrát.
1: To jsi řekla moc pěkně. Pátek už pomalu klepe na dveře a já mám pocit, že...
0: To pravda, slyším to, jak říká, je to tady.
1: A já mám pocit, že po celém týdnu si fakt zasloužíme trošku vypnout. Večer u televize, jako klasika, dobře, ale my pro vás máme něco jiného. Divadlo.
0: Vypnout, no, já jsem se letos ještě nezapla, jo, ale dobrý. Ostravská komorní scéna Arena už v pátek 2. října představí hořkou komedii Klaus Mann napsal Mephista. Příběh o přátelství, ambicích a o tom, jak daleko je člověk ochotný zajít kvůli vlastnímu úspěchu. Začátek 18.30.
1: Zajděte si na to a pak nám napište, jaké to bylo.
0: No, to jsme moc zvědaví. Děkujem.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Cítíte to napětí? To je energie pro vaši kariéru ve firmě TES Vsetín. Pro výrobu motorů a generátorů hledáme posily s elektrovzděláním. Mnoho dalších pozic s širokou nabídkou benefitů.

0: fitů naleznete na testečka.cz. Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
2: Triogas je tu pro vás. Kvalitní okna, dveře, vrata, žaluzie. Pojďte s námi ušetřit za energie. Spolehlivá rodinná firma s tradicí a bohatým sortimentem. Triogas je tu pro vás. Navštivte vzorkovou prodejnu ve Valašském Meziříčí nebo Hlučíně. Vše vyřešíte hned i na triogas.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Jeleni a Magdaléna, tak to je prostě klasika, která sedne do každé nálady, každého dne a každého počasí. Je to zkrátka sázka na jistotu.
1: A myslíš si, že až budou jeleni vří, že se jednou dočkáš Evelíny?
0: Je, přála bych si to po nějakém jako, nějaké aférce, víš, nějaké romantické aférce, že jako tam s někým něco a potom on o mě napíše ten song a protože už jsem šťastně zadaná, tak se to nikdy nestane.
1: Nikdy neříkej nikdy, teď nikdy máme nestane. Před sebou 3 dny volna, Marka. Můžeš řádit jako na přelomu století.
0: Doma.
1: No a my si na vás budeme samozřejmě těšit zase v pondělí ve 3, do té doby jsme na Instagramech Zrzelina nebo Michal.Pistolas, no a ve 3.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis na Moravě a ve Slezsku na dálnici D56 na 49. kilometru směrem od Ostravy do Frýdku Místku zasahují hasiči u požáru vozidla. Kolona tam má asi půl kilometru. A co se děje na cestách, to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vítkovičáci, v pátek do Mustang Areny. 2. října od 17.30 hrajeme další kolo Tipsport Extraligy proti Energii Karlovy Vary. Přijď na zápas dřív, dej si něco dobrého v nové Vítky fanzóně a podpoř mladé Vítky. Na výborné čepované ryze hořké pivo se stav do Vítky Beer Pointu. Každá útrata ve vítkovických stáncích podporuje vítkovickou mládež. Probuď v sobě Vítka a buď u toho. V pátek 2. října od 17.30 v Mustang Aréně proti Energii z Karlových Varů. Za Ostravu, za Vítky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí. Jejich mluvčí Violeta Canosky.
8: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
7: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
9: Mega výprodej v motoparku. Motooblečení a doplňky se slevou až 70%. Vybavte se za skvělé ceny na motopark.cz.
7: V noci většinou oblačnou, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
10: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch s Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle bylo Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Hit Radio.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písmi

Jojo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a Da-Da-Da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju pohodový čtvrtek.
6: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dani Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hitradio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hitradio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always. To vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z

0: si Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Čtvrteční večer trávíte s Hitradiem, Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clarke a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich Slibované Always.

0: only got the wobble. This is Stanley Unwin's Heine Hoffer with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, u kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, 90ky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší náladu.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sisko a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Eleanor Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Gloria Estefan a Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio.

0: Rappers Ray, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Aburgy z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Ray hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vznikl pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Rádiu právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Mariah Heat na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Je to tady velké grand finále hudebního speciálu Hitradio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia, tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hitradio, užívejte večer.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: srdce. Belabel.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit

0: Hit Radio Orion.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.